0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do

0: ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours. A už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
0: Klasik Praha.
4: Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 9. července. Víte, jak se dá namalovat obraz? Vezmete barvy, štětce, plátno a můžete jít na věc. Pochopitelně byste měli přibrat i talent. Obrazy lze však malovat i hudbou. Jednoho z těchto malířů tónů si v dnešním ranním vysílání připomeneme. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z díla Karla Filipa Emanuela Bacha. Zazněla první věta symfonie číslo 2 B-dur. Hrál nám soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a dohrál 4 minuty po 7 hodině. Za chvíli se vydáme až do Brazílie za dívkou s Ipanemi. Je to známá píseň Antonia Carloše Jobima a my budeme poslouchat tak tóny až z Jižní Ameriky. Ovšem ten, o kom se dnes budeme více bavit, ten pochází z Evropy. Narodil se v Itálii a je to slavný italský skladatel, jeden z nejvýznamnějších první poloviny 20. století. I když v tom 19. se narodil, je to Ottorino Respighi.

Miloš Karataglič dohrál Dívku s Ipanem, píseň v instrumentální podobě, kterou zkomponoval Antonio Carlos Jobim. Je 7 hodin a 8 minut. I když jsme nedávno zažili takové teploty, jako třeba na pláži v Ipanemi, dnes takovou vysokou teplotu odpoledne v hlavním městě neočekáváme. Dnes by mělo být na nejvýši 24 až 26 stupňů Celsia. Bude jasno nebo skoro jasno. Nyní se zaposloucháme do třetí části koncertu pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda.

Slyšeli jsme finále koncertu pro housle a orchestr. Byla to třetí část tohoto díla Richa Wolfganga Korngolda. S hrdostí říkám, že to je brněnský rodák, který rodák od nás, který ovšem proslul především v Americe. Nejenom jako autor klasických skladeb, ale především autor filmových melodií. Nám před chvílí hrál Daniel Hope jeho melodii, která patří do té klasické oblasti, a doprovázela Daniela Hopea královská stockholmská filharmonie pod vedením Alexandra Shelleyho. 7 hodin 16 minut a před námi je skutečná filmová hudba, tentokrát od Scotta Joplina, kterou nám zahraje Jean-Marc Louisada. Vy určitě poznáte známou melodii z roku 1973. Tehdy ji diváci kin poprvé slyšeli. Je to snímek The Sting, Podraz.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu 20. století, byla to šestá část Divertissement Jacquese Iberda a my se zaposlouchali do finále, hrál její londýnský komorní orchestr pod vedením Christopha Warren Greena. Nás hudba 20. století, tedy alespoň první poloviny 20. století, bude zajímat trochu více, neboť si připomeneme vlastně kolegu Jacquese Ibera. Je to Ottorino Respighi, jen o 11 let starší než Iber. Ottorino Respighi se narodil 9. července roku 1879 v Bologni. Tatínek byl hudebník, maminka byla potomkem významných sochařů, žil v umělecké rodině a tatínek pochopitelně svého synka vedl k hudbě, ale toho hudba vůbec nezajímala, naopak zajímaly ho okultní vědy, geografie, knihy a také cizí jazyky. Během svého života se jich naučil 12 a to skvělým způsobem. Hudba jej chytla o něco později, ale chytla jej bezmezně. Začal se jí věnovat a studoval skladbu třeba u Giuseppa Martucciho. Později našel uplatnění i v městském divadle.

Wilbert Tazelzet a Tiny Madhot nám dohráli první část sonáty pro flétnu a čembalo Kristina Friedricha Ruppého. 7:31 a opět návrat k Otorínu Respighimu, který se narodil 9. července. Bylo to ovšem v roce 1879, tedy před 147 lety, a byl významným skladatelem, ale také muzikologem první poloviny 20. století. Jak jste slyšeli, první krůčky v hudbě učinil se svým tatínkem a pak byl významným samoukem, takovým, který si dokázal najít i dobré učitele. Nejdříve to byli ti, které našel v Itálii, ale když už se začal živit jako hudebník, jako skvělý klavírista, zabrousil dokonce až do carského divadla v Petrohradě, kde hrál. Tam také studoval skladbu a instrumentaci u Nikolaje Rimského-Korsakova. Osud jej poté zavál do Berlína, i tam si našel dobrého učitele Maxe Brucha. Musíme ale hned sdělit také důležitou věc, že kromě toho, že stále studoval už jako poměrně dospělý mladík, tak také hrál na klavír a komponoval. Nakonec našel zaměstnání jako profesor skladby na Národní akademii svaté Cecílie v Římě a tam pracoval až do své smrti.

0: Orchestr Revolucionaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera nám 8 minut po půl osmé dohrál třetí část symfonie číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Dnes v ranním vysílání se věnujeme Ottorinu Respighimu, což je vynikající italský skladatel první poloviny 20. století a nejen skladatel a klavírista, ale také muzikolog. Našel zalíbení v italské hudbě 16. a 17. století a studoval ji opravdu důkladně. Dokonce se zasloužil o publikování a provedení skladeb Claudia Monteverdiho a právě italská hudba 16. a 17. století jej zaujala i natolik, že ji kombinoval s hudebním romantismem ve svých skladbách. Těch skladeb napsal kolem 200 a mezi ty nejvýznamnější patří určitě tři symfonické básně souhrnně zvané Římská trilogie, Římské pinie, Římské fontány a Římské slavnosti. My si ale od Ottorina Respighiho necháme namalovat úplně jiný obraz, inspirovaný skutečným malířem Sandrem Botticellim. Bude to ukázka z Respighiho Botticellovského triptychu pro malý orchestr. Uslyšíme třetí část Zrození Venuše.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu, dalo by se říci, hudebního malíře, který dokázal vykreslit nejenom zrůčící vodu v římských fontánách a krásné pínie, taktéž v Římě, ale i obrazy Sandra Botticelliho a právě jeden z nich jsme slyšeli. Zrození Venuše, byla to třetí část Respighiho Botticellovského triptychu pro malý orchestr. Hudbu Ottorina Respighiho nám hrál Pražský komorní orchestr pod vedením Petra Škvora. Je 7:45 a my se zaposloucháme do třetí části koncertu G-dur pro čembalo a orchestr od Františka Xavera Brixiho. Hraje Vojtěch Spurný a Česká komorní filharmonie.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11.

0: Expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme zpívat soubor Voices 8, a to skladbu Roberta Lukase Piercela Lay a Garland. Dozněla 5 minut před 8 hodinou. Ty následující minuty budou patřit ještě před zprávami Bergenské filharmonii. Ta pod vedením Dmitrie Kitajenka a se solem Leifa Uva Ansnesa zahraje 4. část koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Ferencelista.

0: Leif Ove Andsnes a Bergenská filharmonie pod vedením Dmitrije Kitajenka dohráli čtvrtou větu koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 a dur Ference Lista těsně před 8. ranní hodinou. Za chvíli uslyšíte zprávy a po nich slavné bolero Maurice Ravela.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Hasiči včera odpoledne na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Požár zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se zranil. Další požár po lese rozhořel u nedalekých Oblekovic. Také ten likvidovali zhruba 3,5 hodiny. U dalšího požáru polem u Sokolnic na Brněnsku zasahovali hasiči asi hodinu. Na jihu Moravy panují řadu dní vysoké teploty a panuje tam také vysoké sucho. V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump, který spojence nejprve kritizoval, označil summit za úspěch stejně jako ostatní politici. Spojenci z NATO přislíbili, že letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. Česko po politických sporech na summitu zastupovali prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš. Zemřel operní pěvec, baritonista Martin Matoušek. Včera to oznámilo Národní divadlo s tím, že skonal náhle v 53 letech. Matoušek na scénách Národního divadla stvárnil během let desítky rolí. Vedle svého působení v Praze spolupracoval s řadou českých operních scén a věnoval se rovněž koncertní činnosti i soudobým hudebním projektům. Byl solistou opery v Ústí nad Labem a pravidelně hostoval v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni či v Národním divadle Moravskoslezském. Dnes bude nad Českou republikou jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia, na severu a severovýchodě území bude o něco chladněji. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 stupňů Celsia. To je ze zpráv v 8 vše, nyní už se zaposlouchejme do zkrácené verze bolera Maurice Ravela.
1: Jsme Klasik Praha.

dozněla ukázka Bolera, jedné z verzí, tentokrát zkrácené verze skladby ikonické od Maurice Ravela, od toho francouzského skladatele, který byl tak ovlivněn španělskou kulturou, že se projevila právě v mnoha jeho skladbách, mimo jiné i v Boleru. Hrál nám Miloš Karadaglič a studiový orchestr pod vedením Kristofa Izraela. 8:05 je připravena další pěkná skladba. Tentokrát to bude skladba Ferdinanda Tobiase Richtera, dvorního varhaníka císaře Leopolda I. Tato skladba je k poctě Panny Marii, Motetto di Beata Virgine. My uslyšíme, jak ji stvárnila muzika Antiqua Praha pod vedením Pavla Klikara, a hlavně uslyšíme zpívat Anu Hlavenkovou, Petru Noskajovou, Lubomíra Moravce, Stanislava Předotu a Michaela Pospíšila. Ještě ale chvíli počkají, protože mám pro vás důležitou informaci o dopravní situaci v Praze. Nehoda nyní ovlivňuje provoz v ulici v Holešovičkách. Počítejte tam se zdržením.

Slyšeli jsme krásný nález pocházející z archivu kláštera křižovníků s červenou hvězdou při kostele svatého Františka Serafinského v Praze. Bylo to Motetto di Beate Virgine Ferdinanda Tobiase Richtera v podání souboru, který bohužel už neexistuje, ale naštěstí se zachovaly nahrávky z 90. let a v roce 2023 byly nahrávky tohoto souboru vydány. Mluvím o muzice Antikvě Praha. Pod vedením Pavla Klikara nám zpívali Anna Hlavenková, Petra Noskajová, Lubomír Moravec, Stanislav Předota a Michael Pospíšil. Máme 8 hodin 14 minut a před námi je skladba, kterou nám zahrají Irvin Veniš na klarinet a Martin Kasík na klavír. Inum je to přece jenom skladba Josefa Pálenička určená pro tyto dva nástroje. Partita Piccola pro klarinet a klavír. První část nyní uslyšíme.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Výhry. Slevy. Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme hrát Shekukane Meisna a Plinia Fernandese. Ten první hrál na violončelo, druhý na kytaru a byla to úprava pro tyto dva nástroje známého tradicionálu Scarborough Fair, tedy trh ve Scarborough. Je 8 hodin 22 minut, nás nyní čeká v raním vysílání setkání s hudbou filmovou, tentokrát ze snímku Wolver z roku 2006. Hudbu zkomponoval Alberto Iglesias.

Dozněla hudba vynikajícího španělského skladatele, který skládá především hudbu pro filmy. Už čtyřikrát byl nominován na Oscara a za hudbu, kterou jste před chvílí slyšeli, respektive ukázku z tohoto hudebního díla pro film Volver, tak získal Evropskou filmovou cenu za nejlepší hudbu. Je to Alberto Iglesias. A v onom filmu excelovala Penelope Cruz. Byl to film Pedra Almodo. Je 8 hodin 24 minut a nás opět vrací následující melodie ke klasice. V podání Gábora Boldockého a Prague Philharmonia pod taktovkou Somi Diniese uslyšíme v úpravě pro trubku koncert Jana Jiřího Křtitele Nerudu, původně určeného pro lesní roh, smyčce a passo continuo es dur. Zahraje ji první část.

Dozněla hudba Jana Křtitele Jiřího Nerudy. My slyšeli úpravu pro trubku koncertu původně určeného pro lesní roh, smyčce a baso continuo es dur. Hrál nám Gábor Boldocký a Prague Philharmonia pod taktovkou Somi Diniese. Je přesně 20:30 a my se zaposloucháme do dvou večerních písní Bedřicha Smetany. Zpívat bude Adam Plachetka a doprovázet David Švec.

0: Slyšeli jsme Adama Plachetku zpívat známé večerní písně Bedřicha Smetany Kdo v zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky. Zpíval za doprovodu Davida Švece. Je 8 hodin 33 minut a my budeme nyní poslouchat v ranním vysílání tvorbu ruského hudebního skladatele Alexandra Porfirjeviče Borodina. Zaposloucháme se do druhé věty symfonie číslo 2 H-moll. Hrát ji bude symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Stevena Gunzenhausera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Stevena Gunzenhausera dohrál druhou větu symfonie číslo 2 H-moll Alexandra Porfirieviče Borodina, a to 5 minut před 9:15. Nyní nás čeká výprava do Itálie a budeme si ji moci vychutnávat očima, ale hlavně ušima Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Na něj zapůsobil výlet do této země natolik, že zkomponoval svoji symfonii číslo 4 A-dur a ta nese podtitul Italská. Třetí větu nám zahraje Pražská komorní filharmonie pod vedením Tomáše Hanuse.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla hudba Jana Antonína Losiho Hrabiete z Lozintálu, který byl českým lutnistou a skladatelem barokního období švýcarského původu. A nám jeho hudbu přednesl polský soubor o ansámbl Martiny Pastušky. To je vynikající houslistka a ono o ten obdivný vzdech na počátku názvu souboru o ansámbl může být takovým vzdechem, ale zároveň je zkratkou Orchestra Historična. Hudbu Jana Antonína Losiho, tedy konkrétně devátou část koncerta a dur pro lutnu, housle a violu da gamba, nám hrál ovšem nejenom tento soubor, ale také Jan Čižmář, zároveň dirigentka souboru Martina Pastuška a Krištof Firlus. Nyní se zaposloucháme do poslední skladby Ranní nabídky a bude jí hudební žert Perpetuum mobile Johanna Strause.

0: A tak by mohli hrát hráči souboru Europa Symphony pod vedením Wolfganga Gröse do nekonečna. Neboť nám hráli skladbu Johanna Strause s názvem Perpetuum mobile. Šlo o hudební žert a my jsme jej museli stejně jako hráči souboru Europa Symphony ukončit, neboť právě za chvíli končí ranní vysílání, ale hned na ní navazuje dopolední blok plný krásných melodií a tímto blokem vás bude také provázet Filip Sichra. Těším se, že si spolu poslechneme už tu první skladbu. Tou bude od 9 hodin od Josefa Myslivečka třetí část jeho koncertu C-dur pro violončelo a orchestr. Solo má Bohuslav Pavlas a doprovází Pražský komorní orchestr pod vedením Charlesa McKerase.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla hudba Josefa Myslivečka. Slyšeli jsme třetí část koncertu C-dur pro violončelo a orchestr. Solo měl Bohuslav Pavla, se doprovázel pražský komorní orchestr pod taktovkou Charlese Mekerase a tato melodie dozněla 9:05. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a tentokrát také do tohoto bloku přichází bohové. Příchod bohů ovšem do Valhaly nám teď z opery Zlatorýna Richarda Wagnera zahraje Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě, vedený Uwe Mundem.

Dozněl příchod bohů do Valhaly z opery Zlatorýna Richarda Wagnera. My jsme slyšeli hrát Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Bratislavě pod vedením Uwe Munda. A jiní bohové zase byli inspirací pro to, čím procházeli filmaři, když chtěli natočit další dobrodružný film s hororovými prvky. A vyšla z toho velmi zajímavá historie, která dala vzniknout několika filmům. My se teď zaposloucháme do hudby Jerryho Goldsmithe k filmu z roku 1999 s názvem Mumie. Dánský národní symfonický orchestr povede Christian Schumann.

0: Klasik Praha.
1: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naladte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Dozněla hudba Ernsta Blocha. My se zaposlouchali do koncerty na proflétnu, violu a smyčcový orchestr. Sola nám hráli Kaspar Zender a Milan Radič a doprovázela kapela Istropolitana pod vedením Kaspara Zendera. Je přesně 9:30, posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a za chvíli také hudbu Leonarda Vinciho, ale je důležité si neplést tohoto Leonarda Vinciho s Leonardem da Vinci, tedy renesančním umělcem, jehož obrazy nás stále uchvacují. Ten náš Leonardo Vinci, ten působil až v baroku. Narodil se v roce 1690, možná dokonce i 1696, tedy o 2,5 století později než slavný Leonardo da Vinci. No a ten náš Leonardo Vinci byl skladatelem, představitelem neapolské operní školy. Opravdu skládal především opery, ovšem také duchovní skladby. A my si teď budeme moci vyslechnout první část jeho symfonie z oratoria Maria Dolorata.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Dozněla hudba barokního skladatele Leonarda Vinciho a my slyšeli první část jeho symfonie z oratoria Maria Dolorata. Hrálo kolegium 1704 pod vedením Václava Luxe. Dohrálo 4 minuty po 9:30 a nás čeká setkání s tvorbou Alexandra Skriabina. Zaposloucháme se do nahrávky z minulého roku, kterou jste měli možnost si vyslechnout už několikrát v našem vysílání. A to i z toho důvodu, že my uslyšíme hrát vynikajícího Jana Schulmeistera, tedy klavíristu, který je čím dál tím zřetelnější na nebi klavíristů. Takže jeho hvězda stoupá stále výš, a to dokonce i se skladbou, kterou Skriabin napsal ve svých 16 letech, tedy etídou cis mol.

Dozněla hudba 16-letého Alexandra Skriabina, kterou nám zahrál 20-letý Jan Schulmeister, tedy byli si se skladatelem alespoň věkově velmi blízko, ale každý žil a žije v jiné době. Teď máme 9 hodin a 37 minut a zaposloucháme se do české rapsodie Bohuslava Martinů. Uslyšíme ji v aranžmá pro housle a orchestr Jiřího Temla. Solo zahraje Bohuslav Matoušek a doprovází Česká filharmonie pod vedením Kristofa Hogwooda.

0: roir.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Slyšeli jsme hudbu Franciska Tárky, jeho skladbu Vzpomínky na Alhambru v podání Miloslava Klause. Ještě nám zbývá 6 minut do 10. hodiny a to je dobrý čas pro tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Zaposloucháme se v podání Pražského komorního orchestru pod vedením Oldřicha Vlčka do předehry k opeře Únos ze Serailles.

0: Dozněla hudba Wolfganga Amadea Mozarta, my si ji připomněli jeho operu Únose ze Sarajevu. Zaposlouchali jsme se do předehry, kterou zahrál Pražský komorní orchestr pod vedením Oldřicha Vlčka. A dohrál ji těsně před 22:00. Za chvíli se rozeznějí housle, na které bude nádherně hrát Anne-Sophie Mutter melodii Felixe Mendelssohna Bartholdyho. A díky ní budeme moci ocenit krásu koncertu pro housle a orchestr E-moll tohoto německého skladatele. Třetí část bude hrát nejenom Anne-Sophie Mutter, ale také berlínští filharmonikové pod vedením Herberta von Karajana.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla vynikající hra Anne-Sophie Mutter, její skvělé solo ve třetí části koncertu pro housle a orchestr e-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Doprovázel ji berlínský soubor berlínští filharmonikové pod vedením Herberta von Karajana. My se ale nyní zaposloucháme do hudby, kterou zahraje symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda. A zobrazí nám v hudbě mladíka a dvě dívky. Bude to ukázka prvního jednání baletu Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského.

0: Připomněli jsme si Labutí jezero, tento balet Petra Iliče Čajkovského prvním jednáním a slyšeli jsme čtvrtou scénu Pas de Trois, Mladík a dvě dívky. Hrál nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenárda. Dohrál 2:45 a my se nyní vydáme až do baroka a do toho francouzského, neboť se zaposloucháme do tvorby Michela Richarda Delalandeho, francouzského barokního houslisty, varhaníka a hudebního skladatele, který sloužil na dvoře krále Ludvíka 14. Byl jedním z nejznámějších skladatelů takzvaných velkých motet. Jeho dílo dokonce předznamenává kantáty Johanna Sebastiana Bacha či oratoria Georga Friedricha Händla. My se ale zaposloucháme jenom do kratičké ukázky. Tentokrát pochází z 5. svity. Zazní druhá část a tu nám zahraje soubor La Symphonie du Marais pod vedením Iga Reineho.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Trafíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme solový výkon Sebastiana Knauera, a to v hudbě Alfreda Newmana k filmu Největší příběh všech dob z roku 1965. Sebastian Knauer nám hrál za doprovodu Německého symfonického orchestru Berlín pod vedením Davida Newmana. 10:27, tedy chvíle před 10:30, bude patřit orchestru Symphonique de Boston. Uslyšíme jej hrát pod vedením Charlesa Mincha a uslyšíme také, jak hraje skvěle předehru k opeře Beatrice a Benedikt Hectora Berlioce.

Dozněla předehra k opeře Beatrice et Benedict Hectora Berlioce v podání orchestru Symphonic de Boston pod vedením Charlesa Mincha. 11:05 uslyšíme hudbu barokní anglickou od Henryho Persla. Se budeme moci nechat opájet jeho tóny. A to z opery Dido a Aeneas. Hrát je bude Freiburský barokní orchestr vedený Thomasem Henkelbrockem.

Dozněla hudba Henryho Persla. Slyšeli jsme části z opery Dido a Aeneas. Hrál je Freiburský barokní orchestr. Dirigentem byl Thomas Hengelbrock. Za 11:03 a předtím ještě první tóny následující skladby. Ta pochází od Sergeje Rachmaninova a my ji uslyšíme v podání Světoslava Richtera. Zazní Preludium G-moll číslo 5 a La Marcia.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme ranní náladu ze svity číslo 1 Per Gynt Edvarda Grieka, ale nemylme se. New Yorkská filharmonie, která před chvílí pod vedením Leonarda Bernsteina tuto melodii dohrála, ji na rádiu Klasik Praha dnes hrála těsně před 11. dopolední hodinou. Máme tedy už je chvilku před 11. a ta bude ozdobená další melodií, tentokrát od Joaquina Rodriga. 9. částí madrigalového koncertu pro dvě kytary a orchestr.

Slyšeli jsme druhou část koncertu E-moll pro dvě violončela a smyčce Antonia Vivaldiho. Byla to úžasná věc, kterou jsme měli možnost před chvílí slyšet, ale my se teď zaposloucháme do melodie Erika Satieho. Nemanja Radulovič a Alexandr Taro nám zahrají melodii ve verzi pro housle a klavír.

0: Orchestr Prague Filharmonia, vedený Emanuelem Viomem, dohrál čtvrtou část svity Má matka husa Maurice Ravela. Slyšeli jsme rozmluvy krásky a zvířete. 4 minuty po 11. zazní hudba Jana Křtitele Vaňhala. První část koncertu pro fagot a orchestr C-dur nám zahraje Ondřej Šindelář. A my tak budeme moci společně s Rezonanca Praga ocenit jejich hráčské umění, ale také významného českého klasicistního skladatele, který patřil k proslulým autorům své doby. Působil především ve Vídni, hrál ve smyčcovém kvartetu na violončelo s Dittersdorfem, Haydn a Mozartem.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám je pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z alba Duality s fagotovými koncerty klasicistních autorů a mezi nimi tím významným autorem byl i Jan Křtitel Vaňhal, jak jste slyšeli, který patřil k proslulým autorům své doby a dokonce hrál ve smyčcovém kvartetu na violončelo s Dittersdorfem, Haydnem a Mozartem. Nám hudbu Vaňhalovu hrál Ondřej Šindelář, co by soulista, a doprovázel její soubor Rezonance Praga a my v jejich podání vyslechli první část koncertu pro fagot a orchestr C-dur Jana Křtitele Vaňhala. Nyní se oddáme hudbě filmové, a to ze snímku Rock One Star Wars Story. Bude to hudba Michaela Giacchina.

0: Klasik Praha.
1: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce seno? Za scénářem stojí můj další host, scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášel a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla druhá část symfonie G-dur Antonia Vivaldiho. My ji slyšeli v podání souboru The Academy of Ancient Music pod vedením Andrew Menzi. 11 hodin 24 minut a hudba Josefa Bohuslava Ferstra. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha, které se blíží k polední, ale stále ještě máme před sebou pěkných několik skladeb. A mezi ně patří právě i ta následující od Josefa Bohuslava Ferstra, třetí část koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll. Hrát nám bude Ivan Ženatý a BBC Symphony Orchestra pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Slyšeli jsme ukázku z díla Josefa Bohuslava Ferstra. Ivan Ženatý nám hrál solo ve třetí části koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll. Doprovázel soubor BBC Symphony Orchestra pod vedením Jiřího Bělohlávka. Nyní nás potěší tvorba Jaroslava Ježka. Uslyšíme tango. A je to druhá část Ježkova koncertu pro klavír a orchestr. Hrát bude Filharmonie Brno pod vedením Leoše Svárovského. Solo bude mít Igor Ardašev.

Dozněla hudba Jaroslava Ježka, trochu nezvyklá, pokud známe dobře jeho písně s Voskovcem a Werichem stvořené. My se zaposlouchali do tanga, do druhé části koncertu pro klavír a orchestr. Hrála Filharmonie Brno pod vedením Leuše Svárovského a Igor Ardašev. Máme chvilku před 11:45. Zaposloucháme se nyní do Dymáku, do lažského tance číslo 3 Leuše Janáčka.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Alison Balsam nám dohrála solo ve druhé části koncertu pro hobojice Moll Benedetta Marcella. Doprovázel ji orchestr Scottish Ensemble. Poslední skladbou dnešního dopoledního vysílání na rádiu Klasik Praha bude třetí věta symfonie číslo 1 B dur. Bude to tedy symfonie jarní Roberta Schumana. A my ji uslyšíme v podání berlínských filharmoniků pod vedením Herberta von Karajana.

0: Slyšeli jsme třetí část symfonie číslo 1 B dur, tedy jarní symfonie Roberta Schumanna. Hráli berlínští filharmonikové pod vedením Herberta von Karajana. My ale už prožíváme léto. Máme 9. července a za pár vteřin také poledne tohoto dne, tedy čtvrtku 9. července. A s polednem také přichází na řadu v Rádiu Klasika Praha polední a odpolední vysílání. Tím vás dnes bude provázet Ivan Dlask. Filip Sichra se loučí a přeje vám pěkný čtvrtek.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Skončila skladba Friedricha Witta, německého skladatele a violončelisty, který napsal taky takzvanou Jenskou symfonii, symfonii C-dur. A první větu adagio zahrála taky Jenská filharmonie, kterou řídil Andreas Sebastian Weiser. A tím začal odpolední program na rádiu Klasik Praha ve čtvrtek 9. července. Zdraví vás od mikrofonu Ivan Dlask, přeji vám příjemné odpoledne, za hodinku začnou zprávy, do té doby bude znít hudba, ale je připravena taky novinka.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout také v rubrice Novinka týdne. A to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abduraimov, rodák z Taškentu, který má v 35 letech za sebou už úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tématikou a výběrem repertoáru příliš zjevná. Nejlogičtější je v to případě listovy sonáty po přečtení Danteho. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdete Debussyho Suite Bergamask, vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovu bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku. A právě Brahmsovo intermezzo H-moll si teď poslechneme jako hudební ukázku. Hraje Behzod Abduraimov.

Poslouchali jsme teď nahrávku jako novinku týdne, hrál vám Behzad Abdurajimov, Brahmsovo, Intermezzo, H-moll teď doznělo a celá řada dalších skladeb je na nahrávce s názvem Inferno. Víc si můžete přečíst taky na našich webových stránkách. Teď je před námi filmová hudba a je z filmu Zorro, Tajemná tvář z roku 1898. A tuto hudbu z dobrodružného filmu s Antoniem Banderasem v hlavní roli napsal James Horner. Hraje City Light Symphony, řídí Kevin Griffith.

0: Klasik Praha.
1: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Juan Diego Flores zaspíval árii z opery Lakme Leo Delíba a doprovodil ho Orchestra del Teatro Comunale di Bologna řídil Roberto Abbado. Co ještě všechno na vás čeká v této hodině? Jásavý pochod, Emanuela Chabriera, Odionesa, Brahmse Trio S-dur opus 40, Adagio Mesto, tato část tohoto díla. No a pak také dílo Antonína Dvořáka, to už za chviličku ukázka z jeho 9. symfonie. No a s tímto dílem se setkáme taky v dnešním koncertu bez smokingu na Rádiu Klasik Praha ve 20 hodin. Tam zazní 9 také a ještě před ní symfonie číslo 8 G-dur. Českou filharmonii bude večer řídit Jiří Bělohlávek. A tak tomu bude i teď v naší ukázce, kdy uslyšíme Largo z Novosvětské Antonína Dvořáka.

0: Skončilo Largo ze symfonie číslo 9 e-mol Antonína Dvořáka z Nového světa. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. A jak už jsem řekl před touto skladbou, můžete si devítku a ještě také osmičku Antonína Dvořáka poslechnout celé dnes od 20 hodin v programu koncertu bez smokingu.
1: Klasik Praha.
2: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného pláta zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
7: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme Klasik Praha.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě provedl pod taktovkou Ondreje Lenarda jásavý pochod Emanuela Chabriera. A už je před námi poslední skladba této hodiny z pera Johannesa Brahmse, jeho trio S-dur a část Adagio Mesto.

0: V závěru hodiny vám hráli umělci klavíristka Marta Archerič, houslista Reno Capison a na lesní roh David Guerrier. A to třetí větu Adagio Mesto Tria es Dur Johannesa Brahmse. Teď už bude 13 hodin 9. července. Čtvrté v kalendáři najdete Drahoslavu, tedy nositelky tohoto jména mají dnes svátek, tak pokud nás některá poslouchá, tak gratulujeme.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci na závěr summitu NATO v Ankaře skritizoval koaličního partnera Tomia Okamuru. Ten od úterka kritizuje rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky převést finance na podporu Ukrajiny do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny. Převedení financí do této iniciativy oznámil Macinka už v úterý před odletem do Ankary. Okamurovi vadilo, že finanční podpora Ukrajiny je v rozporu s koaličním programem vlády. V rozhovoru pro Českou televizi ve středu lídr SPD řekl, že takové porušení může koalici ohrozit. Řekl také, že výši částky zná, ale nechce ji uvádět, protože si není jistý, jestli se nejedná o tajnou informaci. První předvolební průzkum společnosti IFOP přiznává Marine Le Pen vítězství v prvním i druhém kole prezidentských voleb, které se ve Francii uskuteční v příštím roce. Dosavadní výzkumy počítali s tím, že Le Pen ovládne první kolo a ve druhém zafunguje tzv. Republikánská fronta, kdy se ostatní strany od levice po pravici spojí proti ní, aby zabránili jejímu zvolení, díky čemuž zvítězí její soupeř. Ve věku 75 let zemřela ve středu 8. července zpěvačka Bonnie Tyler, interpretka hitů Total Eclipse of the Heart a Holding Out for a Hero, podlehla těžké nemoci, kvůli které byla letos uvedena i do umělého spánku. Zpěvačka měla letos vystoupit na festivalu v severočeských Třebívlicích. Kvůli zdraví se ale vystoupení zrušilo. A dnešní odpolední počasí bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Anne, Sophie Mutter na housle a její mladší kolegyně Nancy Zou teď zahráli, ona hrála taky na housle samozřejmě, koncert pro dvoje housle, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha, a to první část Viváče. Doprovodili Mutter s virtuózy a řídil Mann Esfahany. Co jsme připravili pro tuto hodinu? Třeba zajímavou úpravu Nebe na zemi Jaroslava Ježka, známé písně Osvobozeného divadla. Nebo skerco ze Snu noci svatojánské Felixa Mendelsona Bartoldio a pak taky Američana v Paříži, George Gershwina či 33. symfonii Wolfganga Amadea Mozarta. Arabesku číslo 1 Claude Debussyho vám teď zahraje Clara Kermendi.

No a poté, co Clara Kermendi zahrála v tempu Andantino con moto arabesku číslo 1 Claude Debussyho, tak je tady to slíbené nebe na zemi Evergreen Jaroslava Ježka ze stejnojmenné hry Osvobozeného divadla, ale autorem úpravy, v které tohle dílo uslyšíte, je Jiří Kabát, aranžér a violista. No a úprava je z alba kvartetu 4 violončel a hrát vám budou tedy Cello Republic, Petr Špaček, Ivan Vokáč, Jan Zemen a Matěj Štěpánek.

Ano, Nebe na zemi v úpravě pro čtyři violončela, tedy pro soubor Cello Republic od Jaroslava Ježka. Autorem úpravy je Jiří Kabát. Mimochodem ten soubor byl založen už v roce 2022, nejprve třemi původními členy Špaček, Vokáč a Zemen, úspěšného kvartetu Prague Cello Quartet. Jehož původní sestava se rozpadla. No a teď samozřejmě víme, že probíhá naplno dále Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a my se taky budeme věnovat filmové hudbě, a to hudbou oceněného filmu Ennia Morricone, tedy jeho hudbou, který získal ocenění Zlatý glóbus, Oscar a BAFTA za nejlepší hudbu. Jedná se o film režiséra Quentina Tarantina z roku 2015, o film Osm hrozných. A hudbu nahrál náš Český národní symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Skerco z díla Sen noci svatojánské, tedy z hudby k divadelní hře Williama Shakespearea od Felixe Mendelssohna Bartoldio zahráli flétnista James Galway a National Philharmonic Orchestra řídil Charles Gerhard. Teď se přesuneme k hudbě George Gershwina a vybrali jsme Allegretto Grazioso díla Američan v Paříži.

První větu Allegretto Grazioso Američana v Paříži George Gershwina hrál Pittsburghský symfonický orchestr, který řídil André Previn. Ještě 3 dny do 11. července probíhá v Mikulově setkání špičkových kytaristů, pedagogů a milovníků hudby z celé Evropy. Ten kytarový festival v Mikulově patří už téměř 4 desetiletí k nejvýznamnějším akcím svého druhu ve střední Evropě a nabízí mnoho koncertů, mistrovské kurzy, workshopy i tradiční koncerty účastníků festivalu. Můžete se podívat na naše webové stránky, tam najdete podrobnější informace, pokud se třeba do Mikulova chystáte a nebo pojedete kolem. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho symfonie číslo 38 B-dur teď zazní na rádiu Klasik Praha 4. věta Allegro assai.

Amsterdamský barokní orchestr nám hrál, řídil ho Ton Koopman, Allegro Assai, 33. symfonie B-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Teď taková drobnost, povídky Malé flétny napsala tuhletu roztomilou dvojici miniaturu původně pro zobcovou flétnu a klavír v roce 1940 Vítězslava Kaprálová pro svého budoucího manžela Jiřího Muchu, který se tenkrát učil hrát na zobcovou flétnu.

0: Teď jsme ovšem tyhle skladbičky poslouchali pro pikolu, na tu hrála Hajka Lipke a na klavír Hendrik Heilmann od Vítězslavy Kaprálové.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Muzika Antiqua Köln hrála na originální nástroje, vedl ji Reinhard Goebel, a to presto braniborského koncertu číslo 4 G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Umělec, který zahraje v poslední skladbě našeho programu, se teď představí sám a poté zahraje fantazii pro housle a komorní orchestr hudební skladatelky Inny Bo.

0: Inspira irské skladatelky první poloviny 20. století, žákyně Ralpha Vaughan Williamse, byla tato skladba Fantazie pro housle a komorní orchestr, kterou zahrál právě Daniel Hope a s ním Thessaloniki State Symphony Orchestra, tedy orchestr ze Soluně, který řídil Daniel Geiss. Teď je minutka po 14. hodině, my budeme pokračovat za chvilku klavírním koncertem Edvarda Hagerupa Griega a dalším hudebním programem.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Jean-Marc Loisada byl za klavírem a London Symphony Orchestra řídil Michael Tilson Thomas. A skončil koncert pro klavír a orchestra a mol, tedy konkrétně první věta Allegro molto moderato díla Edvarda Hagerupa Griega. Za chvíli budeme poslouchat hudbu filmovou, už taky se na vás chystá hudba Sergeje Prokofieva, zase to bude koncert pro klavír a orchestr a nebo další skladby a mezi tím vám ještě doporučím jednu novinku z knižního trhu. Ale teď téma princezny Leily ze Star Wars, Nová naděje z tohoto filmu Johna Williamse. Sám autor bude řídit Arts Orchestra of Los Angeles a na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Nejraději odpočívá na zahradě. Zásadně se rozespívává při tekoucí vodě a pokud ji chcete umlčet, pusťte ji Nat King Cole. Mým dalším hostem je sopranistka Kateřina Kněžíková. V sobotu v 19 hodin se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: roier.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Orchestr českých komorních solistů hrál, zpíval Český filharmonický sbor Brno, který vede Petr Fiala, ten taky řídil. Provedení sboru z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Ten jste určitě poznali všichni, proč bychom se netěšili. A tento sbor zcela jistě zazní samozřejmě také 29. srpna ve 20 hodin na zámku Liteň, kdy budou zpívat Mařenku Kateřina Kněžíková, Jeníka Daniel Matoušek a Kecala Adam Plachetka. 29. srpna ve 20 hodin na zámku Liteň a to představení bude také ještě ozvláštěno o audio, vizuální složku, třeba o videomapping, který připravil Michal Caban.

0: Ansámbl Farefogl je německý soubor historických nástrojů založený v roce 2070 a zahrál skladbu anglického renesančního skladatele z období Tudorovců Roberta Parsonse. Skladba se jmenovala De la Cour a teď je tady čas pro to, abych vám doporučil jednu knížku.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Ano, vítám vás u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. 12 kapitol ze židovské literatury David Jan Novotný. Tak takhle se to jmenuje a to je jméno autora. Dnes vás pozveme na neobvyklou literární cestu. Její trasa vede od biblických příběhů až do současného Izraele. Průvodcem vám bude kniha 12 kapitol z židovské literatury. Nejde o učebnici ani o akademické pojednání. Kniha je pečlivě sestavenou antologií, která představuje autory a díla vzniklá napříč staletími, zeměmi i jazyky. Jejich množství je důkazem mimořádné rozmanitosti literární tradice, kterou spojuje židovská zkušenost. Publikace nabízí nejen ukázky z významných děl, ale také kontext, díky němuž lépe pochopíme, v jakých historických a kulturních souvislostech vznikala. Postupně se tak skládá mozaika příběhů, myšlenek, osudů i témat, která překračují hranice své doby. Knihu lze číst od začátku do konce jako putování literární historií, ale stejně dobře funguje i jako inspirativní průvodce, do něhož lze kdykoliv nahlédnout a nechat se zavést do období nebo k autorovi, který vás právě zaujme. 12 kapitol z židovské literatury je především pozvánkou k literárním objevům. Připomíná, že literatura dokáže spojovat vzdálené světy, uchovávat paměť a otevírat nové pohledy na minulost i současnost. A že za každou ukázkou se skrývá další příběh, který stojí za prozkoumání.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Klavirista Evgenij Kysin a berlínští filharmonikové, které řídil Claudio Abbado, zahráli první část koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 des dur Sergeje Prokofjeva. A teď je na řadě telefonická soutěž na Rádiu Klasik Praha přes známé číslo 739 987 987. Tady v této telefonické soutěži dnes máte možnost soutěžit o dvě vstupenky na koncert letošní sezóny svatovíckých varhanních večerů. Na jeden z koncertů festivalu Svatovícké hudební večery. Neboť metropolitní kapitola u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá tento koncert v katedrále svatého Víta Vojtěcha, tedy Václava a Vojtěcha. Je to už 15. ročník a taky se budete moci zcela zdarma zaposlouchat do zvuku nových varhan, nástroje z dílny věhlasného španělského autora nebo španělské dílny Gerharda Gerensinga. No a tady už je moje soutěžní otázka. Na tomto večeru, který se koná 14. července v 19 hodin v katedrále svatého Víta, protože všechny ty varhanní koncerty probíhají vždycky v úterý v 19 hodin, tak zahraje švýcarský varhaní Willibald Guggenmos. Bude tam hrát celou řadu skladeb, ale taky tu. Já vám teď pustím krátkou ukázku z tohoto díla, které se jmenuje, nebo nese název, říká se mu Adagio G-moll, a vy mi zavolejte, kdo je autorem.

0: Ano, samozřejmě, jedná se o Adagio G moll Tomasa Giovanniho Albinoniho. Vy ho uslyšíte na Varany od Willibalda Guggenmose v úterý 14.7. v 19 hodin, pokud si koupíte do katedrály svatého Víta vstupenky, ale paní Markéta, které odesíláme vstupenky mailem, tam půjde zcela zdarma a vychutná si taky ten zvuk nových varhan. Tak jsme rozluštili naši soutěž a pokračuje na rádiu Klasik Praha náš program.
1: Klasik Praha.
2: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
5: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
6: Výhry!
7: Slevy!
6: Zábava!
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
9: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
9: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
10: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Jsi všude

Tanec Kujavy, jak Poláka Henryka Věňavského, hráli taky polští umělci Kaja Dančovská na housle a Janusz Olejničak na klavír. A před námi je poslední už skladba této hodiny Jarní tance pro solovou flétnu, smyčcový orchestr, harfu a čelestu. První část tohoto díla Jana Nováka teď uslyšíme. Připomenu, že Jan Novák byl český skladatel, klavírista, básník a milovník latiny taky a skládal v neoklasicistním stylu. A tady je jeho hudba, jeho Jarní tance.

0: tehdy 15-letou dceru Kláru. No a Klára Nováková je dnes světově uznávaná flétnistka, která působí v mnohých zemích Evropy a teď snad podle mých posledních informací žije v Číně. Jarní tance se jmenovala tato skladba pro solovou flétnu, smyčcový orchestr, harfu a čelestu a s Klárou Novákovou v první části díla hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu a řídil Tomáš Netopil. Teď je přesně 15 hodin, čtvrtek 9. července.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Orchestr Collegium 1704 vedený Václavem Luxem hrál dílo Jana Dismase Zelenky, ke kterému se velmi často vrací a nastudovává i nová díla. Tohle byla sonáta číslo 5 F-dur pro dva hoboje fagot a basso continuo a třetí část Allegro. V této hodině nabídneme třeba Předehru Kopeře prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Uslyšíme taky interpretaci, kterou připravila Kristýna Pluhar díla Antonia Bertaliho, jeho Čakony, nebo klavírní koncert Bély Bartóka. A taky bude znít hudba Petra Iliče Čajkovského, část jeho houslového koncertu D-dur. Teď je na řadě dílo Ludvika van Beethovena, z jeho symfonické tvorby jsme zvolili Allegretto, symfonie číslo 7 a dur.

Allegretto, druhá část symfonie číslo 7 A-dur skončila od Ludwiga van Beethovena. Chicagský symfonický orchestr řídil Georg Scholty. Přidám předpověď počasí na dnešní den, tedy tam je to jasné, teploty v Praze do 26 stupňů a už jí máme si sluníčka. V noci bude jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami 13 až 11 stupňů a zítra se bude při jasné nebo skoro jasné obloze zase oteplovat. Nejvyšší zítřejší teploty mezi 27 až 29 stupňů Celsia a srážky nebudou. Teď budou Velikonoce, teda v programu Rádia Klasik Praha, protože taková je část, název části svity pro dva klavíry Fantasie et tableau Sergeje Rachmaninova a u interpretace se sešli učitel a žák. V téhle skladbě, která je inspirovaná ruskou a anglickou poezií, zahrají Sergej Babajan a Daniil Trifonov.

0: Klasik Praha.
1: Svěží italské barokní koncerty přináší další díl pořadu Švédský stůl. Autory budou Stradella, Corelli, Scarlatti, Castrucci a Geminiani. A hrát nám bude skvělý soubor Orchestra of the Age of Enlightenment neboli Orchestr doby osvícenství. Stanislav Předota se těší na setkání v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
5: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Tohle je Klasik Praha.

jedné z Bondovek Casino Royale napsal hudbu David Arnold. Tohle téma se jmenovalo Město milenců, zahrál vám studiový orchestr. A představte si, že ještě teď v těchto dnech je možné zajít na některé operní představení do Stavovského divadla. 9. a 10. tam uvádí kouzelnou flétnu Wolfganga Amadea Mozarta a 11. a 12. července pak operu Don Giovanni. Samozřejmě taky od Wolfganga Amadea Mozarta. Tak se můžete jít podívat, vstupenky jsou k dispozici na stránkách Národního divadla a my se teď podíváme do opery také, Jindřicha České, poslechneme si předéru k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.

Před Hedou Kobeře prodaná nevěsta Bedřicha Smetany zahrála Česká filharmonie, kterou řídil Zdeněk Košler. Kristýna Ploár je známá tím, že nejenom, že založila soubor larpeggiata, ale taky upravuje skladby různých autorů a sáhla i po díle italského barokního skladatele a houslisty Antonia Bertaliho. A z jeho pera, a vlastně i z pera Kristýny Ploár, teď uslyšíme Čakonu.

0: Klavírista Tomáš Vrána spolu s Janáčkovou filharmonií Ostrava řídil Gábor Kály nahrál na svoje debutové album všechny tři klavírní koncerty Bély Bartóka. My jsme poslouchali první koncert pro klavír a orchestr v tónině A-dur a třetí větu Allegro molto.
1: Muzika Florea se vrací k nejslavnějšímu dílu Jana Dismase Zelenky. Pod olivou míru a palmou cnosti koruna česká nádherně září celému světu. Tomuto melodramu o svatém Václavovi se dostane plné scénické podoby 29. a 30. července ve studiu Hrdinů v Praze. Více na muzikaflorea.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomoc.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.e-shop.cz, partner pro vaši zahradu.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Isaac Perlman na housle a filadelfský orchestr, který řídil Eugene Ormandy, přinesli kancionetu koncertu pro housle a orchestr D-dur Petra Iljiče Čajkovského. A poslední skladbou v hodině bude vojenská polonéza A-dur Frederika Chopina.

0: Vojenskou polonézu a dur Friderika Chopina zahrál klavírista Marian Kjepura. Teď jsou 2:16.
1: Ladíte Klasik Praha.

První větu symfonie číslo 1 s podtitulem Jeremiáš zahrála Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia, řídil Antonio Papano a tahle ta skladba je od Leonarda Bernsteina. Za chvíli hudba Ludvíka van Beethovena a kromě hudby uslyšíte v této hodině i rozhovor s hodinovým sadařem Karlem Marouškem, zhruba tak před 16:30 teď odpoledne. No a od Ludvíka van Beethovena jsme zvolili Rondo, koncertu pro housle a orchestr D-dur.

0: Na břehu Ženevského jezera leží Clarence ve Švýcarsku a právě tam hudební skladatel Petr Ilič Čajkovský zkomponoval koncert pro housle a orchestr D-dur. Část Rondo jsme teď poslouchali. Promiňte, to se jedná o koncert Ludvíka van Beethovena. Ten koncert jsme právě poslouchali a skončilo rondo tohoto koncertu pro housle a orchestr D-dur Ludvíka van Beethovena. Hrál Jan Talich mladší a Talichův komorní orchestr.
1: Klasik Praha.
2: Skotský skladatel Patrick Doyle má za sebou dirigentský debut s vídeňskými symfoniky. A my se proto v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Zazní ukázky z filmů jako Harry Potter a ohnivý pohár nebo Hamlet. Naleďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthausheitmanek.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Sledovali jste let Ornithocheira, což je jeden z druhů dinosaurů, protože tato hudba Benjamina Bartletta byla ze seriálu Putování s dinosaury z roku 1999 a hudba získala cenu BAFTA a byla taky nominována na cenu Emmy. A teď už je tu Martina Klausová se svým hostem.
1: Milí posluchači, máme krásné letní dny před sebou, dlouhé horké léto, mnozí určitě rádi a často, pokud můžete, jezdíte na chaty, chalupy a mnozí z vás, věřím, zahradničíte. Ať už je to o to drobného zahradničení, počínaje řetkvičkami a mrkvičkami a mnozí možná z vás máte v zahrádkách také ovocné stromy, těšíte se na velkou a sladkou úrodu, ale protože jsme většinou amatéry, tak se moc neorientujeme v tom, jak se správně o ty ovocné stromy starat. A tak jsem si pozvala do studia stanice Klasik Praha pana Karla Marouška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Který je hodinovým sadařem a na jeho stránkách jsem se dočetla jeho heslo Stříhám, učím, radím. Tak co si pod tím máme představit?
2: Jsem hodinový sadař, to znamená dělám na ovocných stromech, samozřejmě pro zákazníky, jezdím na krátké návštěvy, kde teda stříhám a u toho zároveň ale učím, ale ten zájem je tak velký, že jsem se rozhodl učit i jiným způsobem. To znamená, jsem vidět na sociálních sítích a dělám individuální tréninky a dělám kurzy, ale hlavně stříhám ovocné stromy.
1: Já jsem říkala, že teď už nám vlastně začalo léto a mě strašně překvapilo, že vlastně teď v létě si máme povídat o stříhání stromů, protože já jako laik jsem přesvědčená, že vlastně ta hlavní práce na těch ovocných stromech je na jaře. Tak jak je to?
2: To je takový běžný pohled na ty ovocné stromy, že se stříhá před jaří a na jaře, ale to se týká mladých stromů, protože jarní řez přináší bujnou reakci toho stromu. A kdo ví jak na to, tak si s tím potom poradí, ale letní řez ten harmonizuje plodné stromy, staré stromy. Takže pokud já bych v té výšce 2-3 metrů na starším plodném stromě udělal nějaké zásahy radikálnější v tom jaře nebo před jaří, tak přijdou vlky, všichni to znají, ty větve do nebe, nakonec víc škody než užitku. Zatímco ten letní řez, bavíme se o konci června a první polovině července třeba, nebo červenci, tak ten strom harmonizují. On už chápe, že je po slunovratu, že se den zkracuje a ta jeho reakce není taková bujná, jako po tom jarním řezu. Takže právě pro ty plodné stromy, starší stromy je úplně ideální termín takových těch prosvětlovacích řezů, zdravotních řezů, právě začátek léta.
1: Jak je to s nějakým ošetřením? Co preferujete při ošetřování těch stromů? A teď mám na mysli ty prostředky, kterými ošetřujeme.
2: Já pracuji vždycky úplně bez chemie, vždycky jsem pracoval. Ona je to chemie, je to přírodní chemie. Samozřejmě pokud vařím přesličku, tak je to samozřejmě přírodní chemie. Ale je to něco, co nemá metabolity, nemá negativní vliv na moji rodinu, děti, kteří po těch stromech lezou, jíme to ovoce přímo ze stromů a neohrožuje to ani půdní biom prospěšné houby, bakterie, takže já jsem 100% vždycky pro to ošetřování bez chemie, ale ošetřování zejména řezem, ne jenom chemickými prostředky a pokud z toho stromu vystříhám všechno nemocný, tak se ta nemoc většinou nešíří. Když mám na špicích těch větví mšice, tak je můžu ostříhat, nemusím to stříkat ani přírodně, ani chemicky. Oni jsou většinou právě na těch konečkách, těch nejmladších listů, takže většinou ty nůžky pomůžou líp než nějaký postřik.
1: Co když někdo si třeba koupí nebo zdědí zahradu, ve které jsou staré stromy? Má smysl se starat o ty staré stromy nebo je lepší pořídit nové? Co byste poradil?
2: Ta kombinace, vždycky zachovat ty stromy a to první je ochutnat. Projít tu sezónu s těma stromama a rozhodně zachovat. Jo. No, spousta těch chorob a ne třeba úplně dokonalého ovoce je tím, že tomu stromu něco dlouhodobě chybělo. Sluníčko například, přehuštěná koruna nebo je tam nějaká deficience ve výživě třeba. Takže doporučuji vždycky první rok se o ty stromy postarat, trochu je prosvětlit, hezky je přihnojit a druhý rok se uvidí, jestli vám to chutná nebo nechutná, ale většinou ty naši předci měli dobrou volbu, dobrý odhad na odrůdy, a to zejména ty odolné a chutné a skladovací třeba na zimu. Dneska chtějí všichni jako letní jabko, že jo? Ale já zase koukám, abych měl na podzim něco do svačin pro děti, a taky koukám, abych měl nějaký jabka a hrušky na zimu, a aby nějaký jabka byly do Vánoc, ale nějaký taky do března, a abych měl odrůdu ve sklepě, která vydrží do května až do jahod, abych do toho regálu vůbec nemusel sahat pro to ovoce.
1: Takže je to dobré vlastně nakombinovat a přemýšlet v celoročním horizontu.
2: Přesně tak. K tomu ty mladé stromy, dneska je hrozně těžké vybrat dobrý strom. Spousta lidí si vybírá podle toho, jakou má etiketu a že je v zahradnictví, kam jsem zvykle jezdit, ale strom je vždycky kombinace podnože a té ušlechtilé odrůdy. A ta podnož, ta vám definuje budoucí velikost stromu. Taková hlavní chyba, lidi často kupují strom, který má být malý a tu malou zahrádku, a koupí si strom na podnoži, který má potenciál být obrovský. A to se potom krotit moc dobře nedá. No a ty odrůdy, je spousta moderních, zajímavých odrůd, které jsou ale připravené, vyšlechtěné pro intenzivní sady a ne pro zahrady. Takže přeplozování, lámání větví, nezbytná agrotechnika, spousta postřiků. Takže tohle je taková častá chyba, když vybírám ten mladý stromek, tak bych měl u někoho, kdo se v tom vyzná, ideálně přímo od školkaře a ne zahradníka, a vybrat si podnož pro tu moji zahradu, pro tu moji půdu, pro to konkrétní stanoviště, a vybrat si odrůdu tak, aby byla rezistentní proti chorobám a nemusel jsem řešit žádný postřiky, aby dozrávala v době, kdy já chci, aby dozrávala, a ideálně, aby na té zahradě nebo měla opylovače, aby buď to byla samosprašná, anebo jsem věděl, že tady k té švestce potřebuju tuhle švestku, aby ta úroda vůbec byla nebo byla pořádná, ale hlavně nevybírat ty odrůdy pro to intenzivní ovocnářství. My nejsme v sadu, kam za 15 let přijde bagr, vytrhá ty stromy a jde se znova. My jsme zahradníci, malopěstitelé, a tomu by se měl přizpůsobovat právě ten výběr těch podnoží a těch odrůd.
1: Tohle všechno vy radíte svým klientům, ať tedy přímo napřímo jako hodinový sadař, a nebo třeba i prostřednictvím nějakých online kurzů. Jaké jsou ty způsoby, jak s těmi klienty pracujete?
2: Dneska už na ty zahrady se mě zvou převážně lidi, kteří chtějí poradit, a na svých konkrétních stromech. Takže stříhám, ano, řežu ty stromy, ale u toho si povídáme, proč to dělám, jaká bude reakce, jaký budou další kroky majitele toho stromu na tom stromě. No ale protože ten zájem je obrovský, no tak jsem začal fungovat na sociálních sítích a radím bezplatně napříč sociálními sítěmi a YouTube. A vedle
1: tam
2: toho...
1: Tam já, když jsem se dívala, tak 250 000 sledovanost, je to tak opravdu?
2: No ano, dohromady na těch sítích mám dneska přes 250 000 sledujících a odběratelů, je od tam má videa velký zájem. No a vedle toho mám svůj klub, což je taková nadstavba, placená samozřejmě, a je to o tom, že ta veřejná videa jsou telefon na stativu, nějakou dobrou radu dám, něco ukážu, ale v rámci toho klubu jdu podstatně víc do detailu a zaměřuju si na úplný začátečníky v rámci klubu, že si tam najdete svoje jeden pokročilý odborník, ale hezky se v tom vyzná i začátečník, takže vlastně ten klub je vlastně videokurs a já vás těmi videí provázím celou tu sezónu. Teď zrovna je to letní klub od června do srpna, kde se věnuju právě té letní péči. A každý týden točím video nebo dvě, někdy víc povídací, někdy víc stříhací. No a jezdím taky po republice, po zahradách členů klubu, co 14 dní, takže se potkáváme u těch stromů a členové klubu mají možnost se mě zeptat. No a kdo nechce, tak se koukne na záznam toho setkání zase z pohodlí domova. Je to zejména videokurs, ale s tou možností se potkávat nejenom se mnou, ale s dalšími členy klubu, s lidmi, co mají stejný hobby, stejný koníčka, ovocný stromy, a sdílet svou ty zkušenosti a povídat si po těma stromám a vidět mě při té práci, ptát se samozřejmě, zkoušet si to se mnou, to je taky možný u těch stromů pracovat takhle společně, takže ten program je nastavený takhle.
1: To znamená, důležitá je také ta informace, že ten letní klub je tam umístěn i zpětně, není to online, jak říkáte, na ta videa se lze podívat kdykoliv ten zájemce potřebuje. Ano, má možnost.
2: Ano, ano. Hmm. Je to, každý člen klubu získává přístup na svoji nástěnku a i když naskočí později, tak se dostává k tomu obsahu, který v tom klubu od začátku je tvořen, záznamům seminářů, které dělám večer s poradnou, záznamů těch setkání, těch mých videí, a pak vidí vlastně ty nové příspěvky. Takže teďkon tam v tom klubu jsou přístupné letní výchovné řezy mladých stromů, kde do toho slunovratu je to o těch mladých stromech, a teďko, až ty stromy pochopí, že teda den se krátí, tak se budou chovat jinak. Právě už ten řez tak jako harmonizuje, sklidňuje ty stromy, a teď vlastně přijdou ta videa a články a setkání u těch plodných stromů a starých stromů.
1: Kde zájemci vlastně tento kurz mohou získat? Kam se mají obrátit? Kde hledat, aby se mohli dozvědět podrobnosti a eventuálně se stát právě členy toho klubu?
2: Já mám dvě stránky, buď to www.hodinovy-sadař.cz, ta je taková informativní, tam je možnost si objednat moji návštěvu, i když jako spíš v lednu než teďko. To je vyprodaný ty termíny už z větší části, a i tam jsou odkazy na můj e-shop z kurzy, což je shop.hodinovy-sadař.cz, nebo přímo na ten e-shop se dá jít, a tam je nabídka právě klubu. V tuhle chvíli tam je výprodej jarního klubu, zpětní přístup vlastně k těm jarním videím na 2 roky, takže pro letošek i na příští rok je tam aktuálně běžící letní klub, do kterého se dá naskočit, a je tam roční členství, což znamená účast v tom letním klubu, podzimním klubu, zimním klubu, a pak ta hlavní sezóna, což je bezvadný, že vlastně do toho jara, do té hlavní sezóny už potom jdou členové klubu připravený. Znají mě, znají terminologii, stromy mají obstaraný, a potom to hlavní, to jaro, tak vlastně už jsou připravený rovnou skočit do práce a už vědí, co od toho čekat, už chápou, že ten můj přístup není o tom, jako jinde na internetu, jenom jak to províst. Ale učím, jak to províst, z jakého důvodu, jakou technikou a s jakou navazující reakcí toho stromu. A jak si s tou reakcí potom poradit, aby to bylo dobrý pro nás, pro ten strom, pro plodnost a pro zdraví. Takže to roční členství je takový jako celoroční program, kde člověk si projde celým tím rokem.
1: Nicméně říkal jste, že ta letní sezona, ta teď právě přichází, je aktuální, takže jsme si vás pozvali v ten správný čas, a já mohu našim posluchačům prozradit a slíbit, že pokud nás budou teď v těchto dnech poslouchat, tak my budeme také soutěžit o několik voucherů do tohoto letního klubu, kde budete moci s panem Karlem Marouškem tedy sledovat to, jak se správně starat o své ovocné stromy. A já vám moc děkuji za tyto cenné informace. Mým hostem ve studiu stanice Klasik Praha byl hodinový sadař pan Karel Maroušek. Děkujeme za informace, za návštěvu našeho studia a přejeme krásné léto.
2: Děkuji za pozvání a vám i posluchačům krásnou letní sezónu.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Mezzosopranistka Magdalena Kožená účinkovala spolu se souborem Collegium 1704 vedený Václavem Luxem v tomto díle, které napsala Leonardo Leo. Byla to árie z opery Angelica e Medro.
1: Klasik Praha.
2: Vnuk skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka, houslista Josef Suk, projel celý svět a odehrál přes 4000 koncertů. Od jeho úmrtí letos uplyne 15 let. Jeho interpretační umění připomeneme v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: roier.cz. Co to je?
5: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
4: A kde je háček?
5: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
6: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Ladíte Klasik Praha.

Symfonické metamorfózy na téma Karla Marie von Webera vytvořil hudební skladatel Paul Hindemith a čtvrtou větu zahrál Filadelfský orchestr řízený Wolfgangem Savališem. Pokud vás zajímá, jak vypadala Anglie očima evropské aristokracie na počátku 19. století a čím okouzlila šlechtice natolik, že si z jejich cest nepřiváželi jen vzpomínky, ale také inspiraci, která měnila hospodářství i každodenní život, tak budete moci navštívit letní výstavu Doteky romantické Anglie. Ta trvá až do 6. září ve státním zámku Rájec nad Svitavou. Jmenuje se Po stopách šlechtických rodů, Šlechta na cestách 2026 Národního památkového ústavu a zavede návštěvníky do privátních a hostinských apartmánů Rájeckého zámku. A to až tedy do 6. září. Víc informací už se dozvíte od kolegy Filipa Sichry na našich webových stránkách. No a v závěru této hodiny si poslechneme dílo současníka Jana Křtitele Vaňhala, který působil především v Hradci Králové a v Bratislavě jako chrámový varhaník. To dílo je dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur a začíná část Adagio.

0: Dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur napsal Anton Zimmermann a část Adagio zahrál orchestr Risonanza Praga a fagotisté Ondřej Šindelář a Sergio Azzolini. Teď už je 17 hodin, čtvrtek 9. července. Ta další hodina bude nejprve věnována koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse. Pak vám představím novinku tohoto týdne.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: U klavíru byl Daniel Barenboim a štátskapele Berlin dirigoval Gustavo Dudamel. V části druhé Allegro Appassionato koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 B-dur Johannesa Brahmse.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Letošní rekordní letní teploty si nyní můžeme připomenout také v této rubrice Novinka týdne, a to prostřednictvím nového klavírního alba s příznačným názvem Inferno. Vyšlo v květnu u vydavatelství Alpha Classics a natočil ho uzbecký pianista Behzod Abdurajmov, rodák z Taškentu, který má v 35 letech za sebou již úctyhodnou mezinárodní kariéru. Navzdory názvu Inferno a výraznému obalu, kde na pozadí za klavíristou žhne vesmírné těleso, není spojitost mezi pekelnou tematikou a výběrem repertoáru příliš zjevné. Nejlogičtější je v tomto případě, je to v případě Listovy sonáty po přečtení Danta. Na úvod alba si klavírista sympaticky vybral neoposlouchané variace na Rodeho téma od Karla Černého, Beethovenova žáka a Listova učitele, vídeňského virtuóza českého původu a dodnes stěžejní osobnosti klavírní pedagogiky. Dále na albu najdeme Debussyho svitu Bergamask, vybraná čísla ze Stravinského Petrušky a v závěru poetické intermezzo H-moll z Brahmsova opusu 119. Album v zahraničních médiích získalo velmi příznivé recenze, oceňující nejen klavíristovu bravurní techniku, ale také lyrický přednes a výrazovou hloubku. A právě Brahmsovo intermezzo H-moll si teď poslechneme jako hudební ukázku, hraje Behzod Abdurajmov.

Skončila ukázka z novinky tohoto týdne. Vy se s ní můžete seznámit také na našich webových stránkách, a to s nahrávkou Inferno, na kterém hraje Behzod Abdurajimov. Teď zahrál Brahmsovo intermezzo H-moll. Na nás v této hodině dál tu už čeká hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, čembalový koncert, nebo od Felixe Mendelssohna Bartoldyho část skotské symfonie, a uslyšíme také v provedení Magdaleny Kožené a Anny Prohaska duet Popeye a Nerona z opery Korunovace Popeye a další skladby samozřejmě. Třeba právě teď větu třetí koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll Karla Marii von Webera.

0: Hrál vám už nežijící Ernst Otrnzammer, zakladatel rodu klarinetistů. On má dva syny, staršího Daniela a mladšího Andrease. Ale právě jejich otec Ernst teď hrál v části Rondo koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll Karla Marie von Webera.
1: Klasik Praha.
2: Další letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, který navštívili členky dámského dechového kvinteta Kalabis Quintet. Zazní zajímavé ukázky hudby 20. a 21. století a dámy také prozradí, co chystají natočit na své připravované album. K poslechu reprízy v úterý 14. července od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Výhry.
5: Slevy.
4: Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
6: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
6: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
10: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

Muzika Antiqua Köln vedená Reinhardem Goeblem přednesla presto koncertu S-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. V programu dnešního koncertu bez smokingu ve 20 hodin uslyšíme dvě symfonie Antonína Dvořáka. Symfonii číslo 8 G-dur a pak tu nejslavnější asi, symfonii číslo 9 E-moll z Nového světa. Hrát bude Česká filharmonie, kterou bude řídit Jiří Bělohlávek. A teď si poslechneme dílo afrobritského skladatele Samuela Coleridge Taylora. Jehož hudba je inspirována nejenom Brahmsem, jeho uherskými tanci, ale taky právě díly Antonína Dvořáka, významného. Tento náš český autor ovlivnil, ale od Samuela Coleridge Taylora teď si poslechneme jeden ze čtyř charakteristických valčíků. Tanec maurský valčík.

Mavorský valčík ze čtyř charakteristických valčíků Samuela Coleridge Taylora zahráli na housle Maya Megap a na klavír Matthew Shellhorn. Je samozřejmě celé množství skladeb, které jsou ovlivněny jinými autory, jak jsem o tom před chvilkou hovořil, a nebo taky místy, kde autor pobýval. A to je případ Felixe Mendelssohna Bartholdyho, který po návštěvě Skotska napsal nejenom předehru Hebridy, ale také symfonii číslo 3 skotskou. A část si teď poslechneme.

To je konec druhé části Vyváčenon tropo symfonie číslo 3 skotské a mol Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii. A pojďme do opery. Bude to tedy duet Popeji a Nerona z opery Korunovace Popeji Claudia Monteverdiho. A na této nahrávce účinkují dvě pěvkyně. Mezzosopranistka Magdalena Kožená a sopranistka Anna Prohaska. A také orchestr La Cetra Baroque Orchestra řídí Andrea Marcon.

0: Klasik Praha. V unikátních prostorách punkevních jeskyní Moravského krasu se déle než 20 let koná unikátní hudební festival Čarovné tóny Macochy. Co přesně návštěvníky v jeho rámci čeká? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Jsme Klasik Praha.

Finský dirigent Leif Segers tam teď řídil dánský národní symfonický orchestr ve třetí větě Poco Vivace symfonie číslo 6 d-moll Jeana Sibelia. Tahle ta symfonie měla premiéru v roce 1923. Ke klavíru sedne Miroslav Beinhauer, aby zahrál skerco sonáty pro klavír s-moll Aloise Háby. Skladba je z alba z roku 2005 právě s kompletním dílem Aloise Háby pro běžný půltónový klavír.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: V závěru této hodiny jednu z chrámových sonát, konkrétně 16. v tónění C-dur Wolfganga Amadea Mozarta, zahráli houslista Bohuslav Matoušek, varhaník Jaroslav Tůma a kolegium českých filharmoniků. Je 18 hodin a půl minuty.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vzdušné síly armády České republiky nově vede brigádní generál Petr Tománek. Do funkce sice nastoupil k 1. červenci, ve čtvrtek ale převzal velení na základě vrtulníkového letectva ve Vícenicích u náměště nad Oslavou. Stalo se tak při slavnostním ceremoniálu s přeletem armádní techniky. Akce se zúčastnili zástupci všech útvarů vzdušných sil armády České republiky. Tománek nahradil ve funkci generálmajora Petra Čepelku, který se stal prvním zástupcem náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Hlaváč před časem vystřídal Karla Řehku. Poslanci Evropského parlamentu ve čtvrtek ve druhém čtení schválili prodloužení tzv.

0: jeho Chat Control 1.0. Nařízení, které umožňuje internetovým firmám dobrovolně skenovat komunikaci uživatelů kvůli dětské pornografii. Přitom už jednou Evropský parlament zamítl, ale jeho příznivci neobvyklým legislativním postupem vrátili do hry. Podle kritiků jde o šmírování lidí. Europoslanci ale zároveň souhlasili s pozměňovacím návrhem, který výslovně chrání šifrovanou komunikaci. Čtvrtek v Karlových Varech opět patřil politikům. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu si nenechal ujít ani prezident republiky Petr Pavel, který je pravidelným hostem akce. Záhy po svém příjezdu se zúčastnil uvedení filmu režiséra Davida Ondříčka Šeptej, který je v rámci festivalu uváděn v sekci Zvláštní uvedení. Snímek, který je považován za jeden z prvních českých filmů otevřeně zpracovávající gay tematiku, totiž letos oslaví 30 let od uvedení do kin. A počasí. Noc bude chladná, bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 13 až 11 stupňů. Zítra nás v Praze čeká další oteplení. Bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Dvě úvodní skladby této hodiny jsou z oper. Toto byla Barcarola ze čtvrtého dějství opery Hoffmannovy povídky Jacquese Offenbacha. Gothenburg Symphony Orchestra řídil Neeme Järvi. Za chvíli se rozezní bakchanále z opery Samson a Dalila Camille Saint-Saense. No a kromě toho nabídnu i část symfonické svity Šehrezáda Nikolaje Rimského-Korsakova či klavírní koncert císařský Ludvika van Beethovena. Hezký poslech.

Teď na nás postupně dýchá exotika. Slovenská filharmonie, kterou řídil Alexander Markovič, hrála oblíbené bachanále z opery Samson a Dalila, Camille Saint-Saëns. A teď se zase ocitáme u příběhu Šehrezády, který sepsal Nikolaj Rimský-Korsakov do několika částí, a tou třetí částí je Láska Careviče a princezny.

0: Podle pohádek Tisíce a jedné noci zpracoval do symfonické svity Šehrezáda několik příběhů v hudbě Nikolaj Rimský-Korsakov a toto byla Láska careviče a princezny. Samuel Magad hrál na housle a Chicago Symphony Orchestra řídil Daniel Barenboim. Už se blíží dnešní večerní programy na rádiu Klasik Praha a jedním z nich bude i tento.
1: Klasik Praha.
2: Vzpomínáte na filmy Jak utopit doktora Mráčka nebo sérii filmů Zdeňka Trošky Slunce seno? Za scénářem stojí můj další host. Scenárista, autor textů písní, knih i muzikálů, který v letošním roce oslavil významné životní jubileum. S Petrem Markovem pustíme hudební ukázky z muzikálů Zvonokosy, Baron Prášel a Casanova. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se na vás Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Česká počítačová hra Kingdom Come Deliverance 2, která vznikla v loňském roce 2025, se dočkala úspěchu po celém světě a taky hudba k tomuto filmu, kterou napsali Jan Valta a Adam Sporka. Před chviličkou jsem vás zval na 19. hodinu k poslechu pořadu z archivu osobností. Teď pozvu ještě na 22. To je čas našeho spolupracovníka Jiřího Vejvody, který tentokrát zamíří do italského městečka Busseto v provincii Parma. Tam je totiž divadlo nesoucí jméno operního skladatele Giuseppe Verdiho.

Zpívala Emma Kirkby a hrál London Baroque, soubor, který vede Charles Meadlem. Skončil Žalm 112 a Laudate Pueri, který zhudebnil Georg Friedrich Händel. Je už před námi poslední skladba této hodiny, než přivítám hosta ve studiu. A to bude Allegro císařského koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur Ludwiga van Beethovena. A tak si teď poslechněte Alfreda Brendla, který bude hrát na klavír, a Vídeňské filharmoniky. Ty bude řídit Simon Rattle.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Posloucháte Klasik Praha.
8: Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní?

0: Jen mluvte, Judita, teď málo vadí to.
1: Vášně propadám, váš dotyk mě ničí jak děla.
0: Té bouřky

0: Paříži? A nebo nebyl?
1: Nebyl. Nejdál jsem byl v Lyonu.
0: V Lyonu?
1: Ano.
0: Já taky, ale to přece taky něco znamená, že?

0: Dnes budete na Rádiu Klasik Praha poslouchat v pořadu z archivu osobností muzikálovou tvorbu mého dnešního hosta, nikoli ale po té hudební stránce, ale po stránce textů. Protože mým hostem dnes ve studiu je scenárista pan Petr Markov. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Markovi, my jsme se setkali, už je to řáda let, ale já se teď ještě musím vrátit k jednomu momentu v tom roce letošním, který jsme tak trošku spolu prošvili, protože jsme se nesešli a to bylo vaše kulaté jubileum, můžu říct věk?
1: Ano, samozřejmě. Takže bylo já se za to nestydím, naopak.
0: Naopak, 80 let.
1: Jsem rád, že jsem se toho dožil.
0: 80 let, to je krásný věk samozřejmě. Tak a teď vyspovídám samozřejmě trošku vás. Řekneme ještě na začátku, že budeme teda poslouchat tu muzikálovou tvorbu, ke které jste psal text. Teď to byla písnička Bon Vivant, kterou zpívala Laďka Kozderková a Ladislav Županič a budeme i dál pokračovat z vašeho díla Zvonokosy. Tak možná bychom o Zvonokosích mohli něco říct teď na začátku. To už je trošku starší vaše dílo.
1: To mělo premiéru v roce 1983, jestli se nemýlím. A napsali jsme to s Jindřichem Brabcem, hudebním skladatelem, pro Laďku Kozderkovou. A prostě bylo to pro ní i nakonec, měl to obrovský úspěch, prostě sehrál se v Karlínském divadle 100 představení zhruba vyprodaných, tenkrát tam bylo asi 1300 nebo kolik míst. A hrálo by se to dál a dál, jenomže Laďka bohužel dostala rakovinu a umřela. A nedlouho před smrtí naspívala píseň, kterou uslyšíme, a která se jmenuje Píseň o smrti nevinného blázna. Protože ve Zvonokosech v muzikálu, vlastně to je kniha Gabriela Chevaliera, kde Vincek má dvě věty nakonec, že šel kolem blázen Vincek a zbloudila kulka od vojáku, ho prostě zabila. A vlastně akonto toho potom vyhání starosta vojáky ze Zvonokosu, což taky mělo docela jako sukces u lidí, protože to bylo nedlouho po vstupu sovětských vojsk a ještě lidi prostě stávali, tleskali ve stoje a byli úplně prostě z toho, málem to kvůli tomu zakázali teda, ale naštěstí ne. A Laďka to naspívala a já jsem byl při tom, když to točila a tam, když se to natočilo poprvé, tak ona šla za náma do režie a říkala Jindrovi Brabcovi, říkala fajn Jindro, a teď to uděláme jako znova a říkala, to není potřeba a říkala, no prosím tě, přece to nebudem dělat najednou. Tak šla, vrátila se k mikrofonu, říkala, že může, tak šla. A když odešla, tak Jindra řekl, vypni to. Laďka, uvidíte, nebo spíš uslyšíte, proč.
0: Laďka Kozderková to byla opravdu úžasná dáma, tak si teď poslechněme tuhletu píseň o smrti, která žel teda asociuje tuhletu smutnou událost.
1: Byla to taky poslední písnička, kterou zaspívala na jevišti a za 14 dní potom umřela.
2: Na stráních, co směl rád,

0: Píseň o smrti nevinného blázna, to byla další písnička z muzikálu Zvonokosy autorské dvojice Jindřich Brabec a Petr Markov, který je tady se mnou ve studiu. Dřív než budeme poslouchat tu další skladbu, tak se trošku vrátím. Zbývá ještě doplnit, po kom jste získal teda geny spisovatele, teda později scenáristy samozřejmě, ale prostě začal jste psát.
1: Já jsem asi, myslím si, že prostě samozřejmě talent jsem dostal od Boha, ale můj otec byl velký vypravěč a protože měl co vyprávět a my jsme nikdy nevečeřeli sami, protože on, prostě u nás se scházeli přátelé, vždycky nás bylo aspoň 10 a prostě on vyprávěl a mě vyprávěl před spaním, to byly stovky příběhů a nádherných právě o tom životě na jejich, dá se říct, dače, on to byl takový zámeček, Persiánovka. Ty pozemky, které byly jako obrovský, věnoval car otcovýmu dědečkovi nebo pradědečkovi, nevím, protože on zvítězil v nějaký bitvě na Kavkazu proti Turkům a takže za to dostal od cara území takový velký asi, no jako řekněme Praha, no. A takže on tam měl 7 uhelných dolů na antracit a uhlobaroni ho zvolili za svého vůdce v Donbase. No a pak potom chodil žebrat o chleba. No a tatínek vystudoval tu medicínu a jedna jeho pacientka byla moje maminka, která byla o 20 let mladší než on a která se narodila ve Vídni. No a tak začali spolu chodit a pak jsem vzniknul.
0: Ano, tím jste spatřil světlo světa. Tak teď si zase chviličku pustíme hudbu po tomhle vašem zajímavém vyprávění o vašem původu. My jsme doteď poslouchali ukázky z vašeho muzikálu Zvonokosy a Jindřicha Brabce samozřejmě jako autora hudby. Teď se přesouváme k dalšímu muzikálu a tím je Baron Prášil. A poslechneme si z tohoto muzikálu toho víc. Teď tedy poprosím naši režii o 2 písně po sobě. Ta jedna se jmenuje To jsem já a zpívat bude Josef Vojtek a Prachy, prachy se Šárkou Vaňkovou.

přiznávám, že mě baví se utkat s chaosem. Nejsem z těch, co jsou žaví, jít rovnou za nosem. Ať jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád. Přiznávám, že mě baví být právě tím, kdo jsem.

Ať jsem zažil, co jsem zažil, zažil jsem to rád. S každým jsem se vynasnažil zůstat kamarád.

0: Vánoce čertíka.
1: Teď jsme u muzikálu Baron Prášil s mým dnešním hostem Petrem Markovem. On je autorem textu a Zdeněk Barták je autorem hudby. Možná si vzpomenete, že Zdeněk Barták tady byl tenkrát a vy jste chtěl teď něco dodat?
2: Já jsem chtěl dodat, že já jsem nejenom autor textu, ale i autor libreta. Takže jsem měl tam vlastně dva úkoly a jestli můžu o tom něco říct.
1: A to jsem chtěl, abychom o tomto muzikálu něco řekli.
2: Dobře, tak já vždycky, když jsem dostal tohle, to vlastně mě nabídl Zdeněk Barták, že bychom to mohli spolu dělat. A já jsem přemýšlel, co s tím, protože vždycky toho Barona Prášila brali jako největšího lháře. A já mě napadlo, že on vlastně nebyl lhář. On byl fantasta. On si vymýšlel příběhy, takže jsem vlastně předělal tu figuru natolik. Tam je, že on nakonec umírá a jako odvede ho delegace královská po smrti, že ho do říše královny fantazie, což je 10letá holčička, a ta ho posadí vedle sebe na trůn jako velkého vypravěče.
1: Takže tolik k tomuto dílu, už jsme slyšeli dvě ukázky z této vaší tvorby a dřív než budeme poslouchat zase ještě další, protože máme ještě připraveny dvě části tohoto muzikálu, dvě písně, tak se zeptám na vaše, řekněme, začátky. Vy jste, pokud vím, většinou každý člověk, který se zabývá tou literární tvorbou nebo jinou, začíná s básněmi. Jak to bylo u vás?
2: No já jsem svoji první básničku zveřejnil v Učitelských novinách, ne já, ale redaktor, který byl to na Silvestra, kde u nás byla společnost a ten pán byl zeď Karla Feixe, filmového producenta, a on byl redaktorem Učitelských novin a ta básnička se mu líbila, to bylo k novýmu roku a zveřejnil ji tam. To mě bylo 10 let. No a pak jsem pokračoval, posílal jsem svoje věci do různých novin a tak dále a začal jsem psát texty písní. Já jsem měl takovej jako osud, já říkám, že náhoda neexistuje, že jsme byli v jedné třídě, od první třídy základní školy jsme seděli s Vítězslavem Hádlem, což je slavný hudební skladatel teďka. Mimochodem taky díky mně zejména psal muziku k filmu Jak utopit doktora Mráčka, jehož já jsem autorem námětu a spoluautorem scénáře. A tam jsem vlastně s ním psal takový věc, jako Znala pana pána, to je docela známá písnička, no a tak dále. A napsali jsme spousty písní a taky muzikál Stejnosti Žižkovského Podsvětí podle knihy pana Rady a Žáka. No a jako dlouho jsme spolu spolupracovali, napsali jsme spolu i píseň Až se mé děti budou ptát, která měla velký úspěch na Midem v Cannes a nakonec ji naspíval Julio Iglesias, což byl velký španělský bard.
1: Už jste se zmínil o tom filmu Jak utopit doktora Mráčka a to znamená, že vy jste nejenom autorem tedy textu písní, autorem muzikálu, co se týče té literární stránky, ale taky filmovým scénaristou. Vy jste potom šel na FAMU.
2: Já jsem šel na FAMU, kde prostě jsem strávil 5 let, jako jsem magister umění a napsal jsem, nebo spolupracoval na 7 celovečerních filmech. Ten první se jmenoval Jak utopit doktora Mráčka, pak jsme se Zdeňkem trošku napsali trilogii Slunce seno, pak s Luďkem Sobotou jsme napsali Ještě větší blbec, než jsme doufali, to točil Vít Olmer. No a pak ještě vlastně poslední film zatím byl Stáří není pro sraby. To mělo premiéru asi před 3 lety a natočil to režisér Magnusek.
1: Já jsem hlavně u toho filmu Jak utopit doktora Mráčka vždycky žasnul nad triky v době, kdy nebyla žádná digitální technika. A to jsou úžasné věci a nápady, třeba mouka s ušima, nebo jak zalézají do umyvadla a podobně. To jste si vymyslel vy na trikové spolupracovníky?
2: Ne. To jako dělal pan Novotný, hlavní kameraman, kterýmu se měl přezdívku Mulínek. A tenhle ten pan Mulínek prostě všechny ty triky opravdu udělal v kameře. Hmm. Mouka s ušima není trik, to je,
1: jasně,
2: to mám dokonce i já doma.
1: Máte doma.
2: Ale to zase vymyslel Miloš Macourek, který byl mým spoluautorem jako scénáře. A prostě toho Mulínka si vzal pan režisér Vodlíček, protože s ním byl zvyklý pracovat. A jak všichni víte, pokud jsme ten film viděli, tak byl skvěle hvězdně obsazen a taky panem Vodlíčkem skvěle natočen.
1: To je pravda. Tak se vraťme teď ale zase na chviličku k muzikálu Baron Prášil s hudbou Zdeňka Bartáka a s vašimi texty. I tady jste autorem libreta, se ještě zeptám, ano. Tak uslyšíme píseň s názvem Patricie, tu bude zpívat Roman Vojtek, a pak ještě dál Měj vůli žít a zpívat budou Daniel Barták, což je syn pana Zdeňka Bartáka, a Zdeňka Trvalcová.

0: Tolik naše ukázky z pera mého dnešního hosta Petra Marková a taky Zdeňka Bartáka, tedy z muzikálu Baron Prášil, Patricie a Dál měj vůli žít, a dostáváme se zase teď k dalšímu muzikálu s názvem Casanova, kterým už zakončíme ten proud hudby, ale ještě se na pár věcí zeptám. Budeme hrát ukázky tedy z Casanovy a mě teď napadlo, vy jste některé ty třeba i filmové scénáře převedl do podoby knižní, anebo jste psal i samostatně knižní příběhy?
1: Psal jsem i samostatně, ale do knižní podoby jsme se Zdeňkem trošku nevytvořili trilogii Slunce, seno, která vyšla už ve třech vydáních. A teďka vlastně je to 14 dní, vyšla ve čtvrtém vydání jako u Suprafonu, jako audiokniha.
0: Dokonce jako audiokniha, takže vím, že to je vděčné téma pro diváky televizních obrazovek a teď už tedy i knížek. No a pokud se týká vaší spolupráce s dalšími slavnými lidmi, tak koho byste jmenoval, když bych se teď zeptal na prvním místě?
1: No, já jsem říkal už Vítě Hádl, to byl můj první takový. My jsme se podporovali vzájemně, já jsem třeba mu skutečně dohodil tu muziku k Mráčkovi a potom on seděl v Suprafonu, tak zase jsem třeba s ním dělal toho o mých dětech, že jo, ten.
0: Ano.
1: No. Můj život velice ovlivnil Karel Fajks, producent.
0: Já myslím, že na vás hodně zapůsobil i Václav Orlíček, je to tak?
1: Orlíček s Macourkem, protože on si vlastně Orlíček Macourka přizval, když už jsme na tom filmu dělali, ale on byl jeho jako dvorní scenarista a já jsem byl vlastně kandrdas, který právě končil FAMU, takže samozřejmě od nich dvou jsem se naučil ledasco.
0: Je to pravda, a protože teda ten čas opravdu utíká rychle při našem příjemném povídání, tak teď tě poprosíme o další hudební ukázky právě z muzikálu Casanova. Tady zase je autorem hudby Zdeněk Barták. A uslyšíme dvě písně, Ameriko má, kterou bude zpívat Eliška Ochmanová, a Dominika Richlerová, ta přidá píseň Můj hrdina.

byl skutečný hrdina. A jestli se ptáš, koho jsem v životě opravdu milovala, tak to byl právě on. Učil mě chodit, učil mě střílet, modlit se a prát. Učil mě věřit zázrakům. Byl to prostě bezva táta, moudrý učitel a hlavně kamarád.

po mně začali koukat kluci. Měl z toho nejdřív legraci. Smál se mi, že se červenám. Později mi řekl, první puse je nejsladší princezna. Dej dobrý pozor, komu jí dáš.

0: Teď po ukázkách z muzikálu Casanova, po těch písních Ameriko má a Můj hrdina, bychom si mohli ještě hrozně dlouho povídat s mým dnešním hostem Petrem Markovem. Mluvili jsme o převodu dalších třeba těch seriálů, jako byla Arabella, že jo, a její pokračování do knižní podoby. Právě knihy, které spolu s Denkem Troškou, to jsme říkali, a tady ty předtím, to byly ve spolupráci s Milošem Macourkem.
1: No, ten scénář, jo, ale ano. Jinak já jsem napsal knížku Jak utopit doktora Mráčka, která vlastně byla jakousi předlohou pro film.
0: Ano, to bylo obráceně.
1: I když jsem ji vlastně napsal po filmu, ale protože jsem jako přece jenom ten film nebo ten příběh viděl trochu jinak, tak jsem tam stvárnil ten svůj původní příběh. A Miloš s Vodličkem prostě se toho vzdali, že, jako, že to si můžu napsat já sám.
0: Ano, no. Dobře. No, takže máte toho za sebou opravdu
1: mám
0: hodně.
1: Mám 13 knížek, jak jste se zmínil, tu Arabelu, Rumbraka, Letajícího Česmíra. To měl se Miloš Macourek požádal, abych zliterárnil jeho seriály. Vyšlo to nejdřív v časopise, tady Pionýr, a potom teda v tehdejším západním Německu v Kolíně nad Rýnem, kde to mělo velký úspěch, mělo to tam 5 vydání. A prostě dostali jsme za to cenu Oile des Monats, Psova měsíce.
0: Teď už musíme pustit poslední písničku toho našeho pořadu. Bude z muzikálu Casanova s hudbou Zdeňka Bartáka a textem Petra Markova. Hleď vzhůru k výšinám se jmenuje, což by měl asi dělat každý. A zaspívají Eliška Ochmanová a Josef Vojtek. Já vám, pane Markové, moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mohli bychom si, jak jsem říkal, povídat ještě dlouho, ale už je náš pořad v závěru. Děkuji, že jste přišel, a hlavně přeji další zdraví.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Byl bych rád, kdyby zůstali věrní mým písničkám, a prostě já dělám všechno pro to, abych pobavil lidi. Takže hodně zábavy vám přeju.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Jsme Klasik Praha.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnešní večer bude na Klasik Praha patřit hudbě českého velikána Antonína Dvořáka a poslechneme si ji ve skvělém podání České filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Jedná se o nahrávku z Dvořákovského kompletu, který vyšel v roce 2014 a obsahuje v podání našeho předního orchestru se svým tehdejším šéfdirigentem všech 9 Dvořákových symfonií a též 3 jeho slavné instrumentální koncerty. Houslový, klavírní a violončelový číslo 2 H-moll se světovými solisty. My jsme pro dnešek z tohoto kompletu vybrali 2 Dvořákovy vrcholné symfonie, a sice číslo 8 G-dur a číslo 9 E-moll novosvětskou. 8. symfonie zazněla poprvé 2. února 1890 v pražském Rudolfinu na jednom z takzvaných populárních koncertů pořádaných uměleckou besedou. Dvořák dílo sám dirigoval, stejně jako britskou premiéru, která se uskutečnila 24. dubna téhož roku v Londýně při koncertu tamní filharmonické společnosti St. James Hall. Symfonie zaznamenala pronikavý úspěch jak u obecenstva, tak u kritiky a Dvořák byl

0: anglickém tisku dokonce označen za jediného z žijících skladatelů, který může být oprávněně nazýván Beethovenovým nástupcem. Dvořák sám popsal své zážitky z koncertu svému příteli Novotnému takto. Koncert dopadl skvěle, ba tak, jak snad nikdy předtím dříve. Po první větě byl aplaus všeobecný, po druhé větší, po třetí velmi silný tak, že jsem se musel několikrát obracet a děkovat, ale po finále byla pravá bouře potlesku. Obecenstvo v sále, na galeriích, orchestr sám i za ním u varhan sedící tleskalo tolik, že to bylo až hrůza. Byl jsem několikrát volán a ukazovat se na pódium. Zkrátka bylo to tak hezké a upřímné, jako to bývá při premiérách u nás doma v Praze. Jsem tedy spokojen a zaplať pán Bůh za to, že to tak dobře dopadlo. Premiéra Dvořákovi 9. se pak uskutečnila o 3 roky později, v prosinci 1893, v době, kdy Dvořák působil ve Spojených státech amerických a byla očekávána s neobyčejným napětím. New Yorkský tisk už v předstihu přinesl řadu článků o novém díle, dokonce s notovými ukázkami některých témat. Podle místních zvyklostí předcházela samotné premiéře veřejná generální zkouška, která se konala 15. prosince 1893 v odpoledních hodinách. Přestože ten den silně pršelo, už od poledne se podél Carnegie Hall táhla fronta dychtivých zájemců o vstupenky. Generální zkouška byla zcela vyprodaná. Dvořák se svou rodinou se jí ale nezúčastnil. Společenská etiketa žádala, aby se objevil až na premiéře. Samotná premiéra, která se konala následujícího dne, 16. prosince, se stala vrcholnou kulturní událostí sezóny a pro Dvořáka představovala největší triumf jeho umělecké dráhy. O přijetí, kterého se symfonie dostalo, nejlépe svědčí jeho vlastní slova z dopisu nakladateli Simrokovi. Milí příteli Simroku, úspěch symfonie 15. a 16. prosince byl velkolepý. Noviny říkají, že ještě nikdy žádný skladatel nedosáhl takového triumfu. Byl jsem v lóži, sál byl obsazen nejlepším obecenstvem z New Yorku, lidé tak mnoho tleskali, že jsem se musel z lóže děkovat jako král. Nesmějte se, vy víte, že se snažím takovým ovacím raději vyhnout, ale musel jsem to udělat a ukázat se. Nám tedy dnes večer tyto dvě skvostné Dvořákovy symfonie zahraje Česká filharmonie, kterou v nahrávce řídí Jiří Bělohlávek. A já vám přeji krásný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let. Slavná auditoria.
1: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Týden co týden se v cyklu nazvaném Světová auditoria vydáváme do různých koutů světa či naší vlasti, buď do koncertních síní či operních domů, za jejich příběhy. A nebo nabízíme zážitky z festivalu klasické hudby, případně učiníme zastávku v některém z hudebních muzeí, které připomínají slavné skladatele, pěvkyně či pěvce, dirigenty. Zdálo by se, že po mnoha letech, které má pořad na vlnách Rádia Klasik Praha už za sebou, pomalu a jistě nebude kam cestovat a kde objevit něco, co ještě nebylo zmapováno. Opak je ale pravdou. Například dnes budíš naším cílem městečko, jakých je zdánlivě po celé Itálii bezpočet. Ani to, že se tam nachází operní sál, není do značné míry výjimkou. Vždyť tato země, opeře už několik století zaslíbená, jich v různých dobách vybudovala bez přehánění desítky. Často i tam, kde by to člověk nečekal, neboť se jedná o taková osídlení, která čítají jen několik desítek tisíc obyvatel. Že se ale opera provozuje už skoro 200 let tam, kde žije necelých 7 tisíc duší, je přece jen i v italských poměrech poněkud neobvyklé. Čím je to způsobeno? A jak tam prostor, určený operním představením, vypadá? Přesně to je tématem této vysílací hodiny. Nacházíme se v severoitalské provincii Emilia Romagna, proslulé jak svými salámy a sýry, tak svojí hudbou a svými hudebními nástroji. Nedaleko od cíle naší cesty se totiž rozkládá Cremona se svými slavnými rody houslařů. O něco dál pak opačným směrem vítá návštěvníky Parma se svojí šunkou, ale i s hudebním festivalem. Jsme ano v titěrném a přece pro operu celého světa významném městečku Busseto. Vždyť kousek odtud, na někdejším statku svaté Agáty, upraveném v pohodlné sídlo, strávil řadu let snad nejslavnější operní skladatel Giuseppe Verdi. A se samotným Bussetem ho lecos lidsky spojovalo, ale i názorově rozdělovalo. Ať už tomu bylo jakkoliv, je vlastně docela logické, že právě v Bussetu se nachází divadlo, které si do svého štítu vetklo jméno Giuseppe

Beverdiho. A neudiví, co bylo na repertoáru v den, kdy bylo slavnostně zpřístupněno zdejšímu hudby milovnému publiku. Psal se 18. srpen 1868 a když se zvedla opona, zazněly první tóny Verdiho opery Rigoletto. My si tuto Verdiho operu připomeneme árií v podání sopranistky Anny Moffo. Doprovází RCA Italiana Opera Orchestra, řídí Georg Scholti.

Do dějin operního provozu vstoupila divadelní scéna v Busetu ovšem tím, že během jednoho jediného, rozuměj, zahajovacího večera, zazněly hned dvě opery za sebou, obě od Verdiho, jak jinak. Po Rigoletovi přišel na řadu Maškarní bál. Vůbec to tam tehdy musela být velká sláva. Všichni, kteří do divadla Giuseppe Verdiho zamířili, měli na sobě něco v zelené barvě, muži alespoň kravaty. Dámy si doložili na celé róby, předvádějící zelenou v různých odstínech. Co bylo důvodem? Že slovo verde znamená v italštině zelený nebo zelená, je všeobecně známo. A jak vhodněji tedy uctít majstra Verdiho, než to dát najevo i barvou oděvů. Úklona ovšem nebyla během dotyčného večera jen prvoplánová. Naopak v sobě skrývala poťouchlý vzkaz mistrovi, který ku podivu nebyl přítomen. Ať už proto, že neměl rád přehnané oslavy své osoby a svého díla, anebo prostě z praktických příčin, totiž Giuseppe Verdi vybudování operní scény v Busetu vášnivě oponoval. Kdo v tomto malém městě bude za hudbou stále docházet, ptal se. Verdi zkrátka hodnotil tuto záležitost jako neuváženou, i když na stavbu nakonec diskrétně přispěl. Přitom se tu o ní vážně uvažovalo přes 20 let, jmenovitě od roku 1845. Plány ale nikam nevedly, protože odhadované náklady brzdily v rozletu i nejurputnější nadšence. Nakonec se našlo překvapivé a zároveň úsporné řešení. Už od 13. století tvořila dominantu městečka Busetto stavba, tyčící se nad své bezprostřední okolí. Zprvu jako pevnost střežící okolí, po přestavbě pak jako šlechtický palác rodu Pallavicinio. Těm patřil až do poloviny 19. století, kdy ho vedení města odkoupilo a umístilo tam radnici. Tím ovšem proměna neskončila. Stavitel Pier Luigi Montecchini totiž přišel s návrhem, jak bývalý palác pro osazenstvo zdejšího magistrátu zbytečně rozměrný využít. Do prvního patra umístil operní sál, sice jen pro 300 diváků, ale za to velmi elegantní. Pod stropem s lunetami čtyř divadelních žánrů, od dramatu po komedii, se nachází jak pódium, tak komorně vyhlížející přízemí. Nad ním se do oblouku klenou tři patra, zvoucí do desítek lóží. Dlouho tu na repertoáru drtivě převažovala díla Giuseppe Verdiho, ale v posledních desetiletích se záběr repertoáru rozšířil. Například o provedení oper jiného velikána tohoto oboru, Wolfganga Amadea Mozarta. No a Mozartovo operní dílo připomeneme teď pražským komorním orchestrem a v jeho podání Chaconou z baletní hudby z opery Idoméneo.

Důvod, proč divadlo Giuseppe Verdiho v severoitalském Busetu vítá i opery od jiných skladatelů, lze najít ve dvou rovinách. První, spojená právě s Mozartem, má na svědomí zdejší významný obyvatel, basbaritonista Luca Pizzaroni, ročník 1975. Se sice narodil italským rodičům až ve Venezuele, ale brzy se s nimi vrátil do vlasti. Rodina se usídlila právě v Busetu, což budoucího operního pěvce ovlivnilo od dětství. Ať se tu vypravíš kamkoliv, řekl jednou, jako by tě všude provázel Verdiho duch. Paradoxně se ovšem Pizzaroni ve svém oboru vydal jiným směrem. Bývá považován za znamenitého představitele rolí v Mozartových operách. A neudiví, že za svůj druhý domov považuje Vídeň, kde se navíc oženil s dcerou svého staršího kolegy Thomase Hampsona. Mnohem těsněji byl s Verdiho operami spjat slavný tenorista Carlo Bergonzi, jehož 90-letý život se uzavřel v roku 2014. Pocházel z městečka Polesine Parmese, ale osudově patřil do Buseta už od svých 6 let, kdy ve zdejším teatru Verdi poprvé uslyšel operu Trubadur a byl uhranut jednou provždy. A to až do té míry, že se během své úctyhodné pěvecké kariéry zaměřil i na méně známá díla Giuseppe Verdiho. Opery, ano, sice méně známé, ale podle tohoto tenoristy stejně nádherné. Jakmile mohl, inicioval na studování takových oper jako Oberto, Attila nebo Korsár, jejichž provedení pak přirozeně účinkoval. Do novodobých dějin Buseta se Carlo Bergonzi zapsal i tím, že si zde pořídil nejen dům, ale také otevřel restauraci a hotel nesoucí jeho jméno. A na sklonku života zde mohl být svědkem počátku nové tradice, které se přezdívá větvení. O co jde? V součinnosti s nedalekou Parmou se tu každý rok koná hudební festival, který vnímá Verdiho jako kmen košatého stromu, ze které se větví řada jeho následníků. Ale má i své kořeny, ze kterých naopak mohl skladatel čerpat a inspirovat se třeba tím, jak lze v operních dílech využívat historická témata. Roku 2026 si tato hudební přehlídka vzpomněla díky tomu i na Thomasa Albinoniho a jeho operu Zenobia o dávné vládkyni ze syrské Palmyry. Vrátíme se teď do světa oper Giuseppe Verdiho. Ze zmiňované opery Korsár zazní nejprve árie v podání Vittoria Grigola a pak ještě scéna, v níž kromě tohoto tenoristy bude zpívat basista Danilo Rigosa a sbor Teatro Reggio di Parma. Orchestr tohoto operního domu bude řídit Martino Fagiani.

Na dohled od Buseta na rodinném statku Santa Agata žila, jak známo, s Verdim v bezdětném manželství bývalá operní pěvkyně Giuseppina Streponiová. Když se v manželově světě objevila mladší kolegyně, kterou Verdi nejen obsadil do role Aidy, ale dokonce jí sám pro představení navrhl šperky, měla Streponiová mnoho důvodů k obezřetnosti. Co když stárnoucí Verdi přece jen zatouží po dítěti, kterému ona dát nemohla. Situaci vyřešila v duchu Machiavelliho poučky, že nepřítele nejlépe pohlídáš, pokud ho pevně objímáš. A tak konkurentku zvala na statek a spřátelil se s ní. Stojí za připomenutí, že touto pěvkyní byla Češka Tereza Štolcová, neprávem u nás zapomenutá, ačkoliv by její život vydal na román. Stěží se ale zrovna o Štolcové vypráví během turistických prohlídek, které se občas během dne v Teatro Verdi zde v Busetu pořádají. A jsou okořeněny dobrým nápadem. Průvodkyní je totiž návštěvníkům žena v dobovém kostýmu Streponiové, která je barvitě provází skladatelovým životem. A také divadlem, které tu kdysi vzniklo na radnici. Dnešní pořad uzavřeme sborem ze druhého dějství Verdiho opery Aida. Účinkují členové Chicagského symfonického sboru a orchestru, provedení řídí Georg Scholty.